Nětko je jednačich a poda nás dže dále s programom serbského rozhlasa za Sjatku Lupunželu. Od dževečich jsme již vusovali putnické kemše z Rožanta, štůž je so Nětko hakle přišaltovalo. Dobrý džin a vítejte. Já jsem Milan Grojlich a převodžám vás jeho hačto napojený. Poda nás punžeme s druhým vo měsac Lubosče a chceme s vami tež kusk pučovač. Veľa vesela.

Po putnických kemšach dojednačich sme vám hižo tožto spivo zarali, kiž je serbský rozvoz loni nové produkoval. Jo je další tajky Lex Hendrickson, budijský hučnik, pravý reka von Alexander Schmidt v pravým živeniu a von spiva Džerštun Vokomik.

Bole humoristiski je titul, kiše křesťan James Münk veljeće džijat na čestu dvaja dživeđesač interpretoval. Vun vopspiva živinje muhi Zuzule, jako mori tat, štojš je skirje povedat se spiv ze štipku tragiki a žortom. Viac se spivo vo muhach, muškach a borkavach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skere z placavu, abo tuflom, nic notami. Porn tomu namaka so viace hučby kmietelčkam, kiš maja nidom viacore symboliske voznamy. Steja za zmenu, nowy spočatk, živienske veselo, svobodu a nesmiertnosć, a so tuž jara rady z hučbnia. Mirčin Veclich wužívaše mietelčku skerie jako metafru za pváš nad živeniom.

0: Mietelčki pak nie moža jen švonka letač, ale tež ve brujuše voskotač. Tak znamenča so praji, když če ľubos čínske začuča přepravia. Kajž ve spievie Katarine Šinkorajtec.
1: Brujuše mietelčki a vodne mesličky ja mám.
0: Ale tež serbská korova hučba so tutomu stvorenčku venuje. Prinja serbská kultúrna brigáda spieva ve ľudovým spievie s titulom Mietel vo Hulcu, kýž nima tak pravie zbožové ľubosti. A tu je letanie mietele hižo ve klavírnym převode slyšeť.

0: Crescendo. Hudžba krótko a svotko.
1: Serbské spěvy vo mětelach, muškach, bručkach a tak dále. Seman Heduška je do našeho hudžbného archíva podadáva. Tutun spěvu je von naspomnil a skrótka zahrál. Nětko slyšíme juniště kompletné mětel od prvního serbské kulturní brigády.

Marlene Matikec je zaspěvala. Přichodny spěv Jörka Weiselberga říká Jens neje můj džen. A to je si značtež žona ze Zorelca prajva. Kajž policia Jensa zdžili je ona vele peněz přisadživa, dokež chceše v internete s krypto penězami dobytk činič. Přitom pak su žonu trunili a fengi su fuk 45 000 euro. Tuž kečbujče, dže vaše peněze přepokazače.

0: RBB Carski program Povijesti
1: Ve dženu je budu viče obradovaš, co to zakupovanje v Unije zaplašio? Ve hošobu su obraduju dla toho, což nejo deje bežalo v casu pandemije a picnju mežošo nento drevo k palinju kupiš. To a vici zgenijošo nento v našich pojistčach pri mikrofonie jo Štefani Krautzojc. Trenuje Bužok Mienska Rada viče obradovaš dla plašonku urnuvych rů. Južaloni su obzamknuli, a šnak jašobje teje sy dejbež skromadne rů za urne. Tenjo želach anonymne. Teke to plaši nico za přisvežmych tych umalych. Dokratna zuma vedio viče obzamknjona. Naražona je zuma ved prisamem 700 euro vetom zakupovanišču, tež žednomi nevedio prispomnite namestnje. S tym reagirujo Grenojska Kmenska Rada na te zmienione nalogi pla zakupovanju. Však žicis se wiele obydlaju miastem ru, kterýž nemysiš wiegin intenzívne oblivaš. Miesto picnio jo zachopilo to předavanje driva k paliniu. To se stáva v žilasvom obceku, kvábegebit, pejnoci miesta. Prietne termín jo sledná srioda byla. Kúždy smie jo kúpiš, či rumové metaje. Dogromady, co picnio předaš, běža se rumových metarí, pen jošo. Dalšne termíny za předavanje driva bužo miesto picnio znate ciniš na svojom internetovom boku. Hošobusu bude se viče ubek za rozjaznenje a vydželanje komunálnych napšavov v casu koronapandemie zmakaš. Tam budem ja s drugimi vecami tematizirovaš tencasne protokole Instituta Roberta Kocha a jich ustatkovanje na tencasne napšavu komunu. Južo před letom su nikotare vytpyslajnce mesta Hošobusa sebe pominali, až mygu veci zgeniš ku toštym politickým rozsuženjam, a to s pomocu konkretnych Pytlogu. Miesto jo se tomu oberalo. Externe juristiske pesužovanie jo pak dopokazalo, až vytpyslajnce smiju interne napisane korona protokole miesta Hošobusa cytaš. Bielej vyže rozsužijú miestčanske vytpyslajnce z riodu, lic jich obradovania budú na digitálne pád, usčelane do dobreje špy obydlajú přes YouTube kanál togo miesta. Taku opciu majú zajmce južo Hošobusu abo pri krajnym sejmie podstupinie. To je opcia, sebie ve politiske statkovanie svejich vytpyslajncu informirovaš. Njone pori taki smakanju mögu se juža žinca ogledaš internetše na homepagech komunu a okresu.

0: Ja som tento hovel Sarske muzeu v Mešče a přímě stoj Kristina Klimová, ta kurátorka a vena co přepšosuš na jeden vesibný koncert, který už bude nento stvrtk. Ja den debutalbum se představuje ho a my stojíme ho v rumnosti. Žoša šake cítáš vo míně Vítkojc, šake v obrazu sú kník vešekno okovo naše dojnosarské basnikárky. Dla co goto?
1: Jo, Mina Vítkojc je taká vážna osoba ve serských stavisnach a také za serskú literatúru a vosebe za dolnú serskú literatúru. A my sa veľkým veselíme, až je básne se žen a veci také zase vetnovodky užívajú, abo si menša sa s nimi se zabierajú. A ja sa veľkým veselím, až také muzikárka Walburga Vaudžic je ucetáva také tú riednosť od básne Mina Vítkojc a ona jo je novo interpretirovala. A to bude tak v obšimejšie toho koncerta a ja sa veľkým veselím, až ona to jo přimnova a také to žincajšného cesa přesajžila ze jadného vúberného komponistku a to je ta polská komponistka Izabela Kaudunska. A oni sú nieco celé nového tvorili. A to je to dobré, až z našich stavíznov, z našich literárnych stavíznov, také zase nieco nového nastane. Aktuálnego z 2006 a 2006, to groni jedna druga faceta, muziky bude sa nento s tými slovami od Vine Vítkojc predstaviť a riedne až nie je jedna básin zakvat, ale až jeden vesti cyklus, také budeme svišať a ja z toho vujdu až také šikné prísluchárie, šikné gesti našeho muzea budú tu rednosť tých svovo, ale také tú barvu, tie muziky pšauje zapšimnúš a zviaseliš, až Mina Vítkojc nento jo dali živa v novém muzikovém tvoreniu.
0: Toga jo gonosárska muzikárka Walburga Vaudžic a komponistka Přížos Pelské. To je tak vesibnosť, až veľmi sa zabejráte nic z dolnosárskeho riecu.
1: To je popšom bia groniva neho zošen tak nešetne, doklaž Mina Vítkojc a jo teke gonosárske megva, ona jo prevožova z druhých slovenských riecu popšom to vedpovidujo teke tie kvališe naše Mina Vítkojc. Ona jo ve nekotárych slovenských riecach sa pohybovala a dere teke až naše mode muzikárky alebo komponisty sa teke ve vecorých slovenských riecach sa pohybujú, to je teke vúraz žincašného casa, dokoláž kúšte dolnosárb, kúšte nic, ale chtož dolnosárbština obknieže teke s druhými slovenskými riecami sa cesto zabiera.
0: Po také môžeme sa jazliš na ten koncert. Zegar Šestčich sa to zachopio na dvore Sarského muzea a to na vesebnom dňu to môžeme ešte preražiť, dokoláž Mina Vítkojc jo sa rovno na tom dňu narožila, ale pred 100 či a či žaša letami.
1: Jo, ja si myslím, až nejo špatne, až my cestči na našich ľuži spomňujeme, také až nejo kulovata lícba. A ten národnine od Mine Vítkojc by mogali přece kúžde leto z jedného vesebného akciu se osvišiš, ale nento sto či žaste národnine.
0: Potakem Walburga Vaudžic a Izabela Kaudunska přižate, Walburga bude spívaš, Izabela na violinie graš.
1: Jo, a spomňuš ma se také, až jo ten komponist Maciej Rychwy, ktorý je také veľký vec vúznat v ľudovej muzice. On je také dva kusy skomponoval. To groni na albumie, bude ešte veci svišaš, ale bude náske, co ten viaco přinesol.
0: Groni Kristina Klimová, kurátorka Sarského muzea, po takom nezabýnče příš stvrtk, viacor Zika Šestčich zachopil se koncert a debutalbum se představil na dvore muzea.

0: Stupienia ja za nas sakrament, nieco świętego. Verbum plus elementum fit sacramentum. To groni, trebame słowa, a to jo dupiom si w imieniu Wešca a Syna a Świętego Ducha. A trebame elementum, a to jo veda. Z vedu a s tym słowom jo to zvierne dupienie. A to płaši šojadno chtoš to getujo. Napríklad, kaž je to dupienie v núze, také starejšej abo chorobná soča megu dupíš. Dovieríme gele Bogoju a pšosíme v žoknovanie a Boží duch. A s dupiením přivzejome gele do vesady.
1: V mestče jo fara Kšenka letosa Mauku Martu dupiu.
2: Vítame mňa z nami, Bötnerojc Martu Lieselotte. A je je starejšej a přísvajšpných a jeje kmeče. Vena bužo na tošte namši dupjona. Křesťanské cerkve dupi prveli kneza Jezusa Kristusa a vedoverje na jogo slubenje. Naš knez Jezus groni me jo dana šikne mec na nebju a na zemi. To glažišo, ustčo šikne lude a dupčo jih v imenu toga Vešca a Syna a Svetlego Ducha. A už čo jich žažaš všechno, což vám som přikázal. Ale ja som s vami kušti žen až do konca toho sveta.
1: A dupienie nejo jano za familiu veliký žen, abo stres a napinanie, teke za farariu jo to přece nieco veľgin vesebnego, kroni fararka Kühlerova.
0: Veselím se, dokoláž na Boga vierim a glucna som, gaž Boža familia rozčo. Převežujom lúže ráda při stáciach jich živdeniu, gaž môde sú při gerebraniu, pesdžej při vierovaniu a na kencu živdenia při zakopovaniu.
1: A zvie, gaž se farárku pšašaš, na moge dupinia se vna vielgin ráda dopomína.
0: 6-letný gels stojí před dupnicu. Sú jogo dupíš a nán šepoco, nienta přižo to z šampu. Som na njoga gledala, dvomaka zatichala a gelca dupila. Při kafe píšu, som se na napšašala, co ja to bylo s tým šampu. A na njo mě vetegronil, kúpili sme se knigve, kenčo rozkladujú všikno ve dupieniu. Stoje tam také pšašania žichy. Mýja mě vlasy z šampu? Chcel som svojho syna dopomnieť na to, což sme ve dupieniu citali.

0: Also tam Josh som byla na dupeniach, pla drugich we familii, abo Josh ja som kmyč, tam su jeden tak wielkie zwiesili. Also my je šešenica, a šiška, to su tyke tak getuvali, a to je, my mamy ulicu wala operi, su ischi mili re, viaco, a tak šukno, tak wiele neo bylo, ale to je bylo jedne zwiesien, teke ako uvitanie to, pičku pokazaszym przyjaścielom a familiu tenue, slong naše familie. Ja, to som se wegen wiesili, a pen ta druga wiecio teke, ja nie som mila žetnu smajšbu, ja nie som, ja som fryna, a to golo je to teke, Tak bylo taky svěží, to je raz něco vážného. Tam třebaš takovou pšavou pšicinu, takovou pšavou gržbu. A to někdy ještě, ano, dokoláš, nikaký burs, tak, abo tak. A závěř, když jeden přigotuje to, ne, pe tradici, já nevím, nic to je bylo pe pšavé tradici, abo pokvě co, ale byl zugronili, já, ale to gledko nesmíjo měš takovou a takovou sukňu, že byl šlivé, nesmíjo to gledko měš, tak to je nemanželské gele, a tak pič a to so cesto doš pokažo teke, also nic jano při takých tradiciach, ale teke hoci, všakno, což máš má getuvaš tým proženje, a tak tam viele luži, vysem ne, ta starša generácia se myslí, co mnoda mama smího getuvaš a co nesmího getuvaš, a ja som byla namšu z Anku, ako ešte vena nie byla dupiona, a starši su šokali, až to se negetujo. A teke, mea starka napríklad, jo gronila, sejne jo, jako doch nebužaš režiš, kaž to gle ešte nejo dupione a také vece. To pičku tradícia jo redna vec, ale te úzkosti sejského myslenia teke se pokažo při takých kožbách.
1: Po dupienju velike kimbare ako svežen za cervo vjas, abo jano kafe píše v krezu familie. To se v kuštej familii hynac getujo. A kak podpiruju ve familii serske dupinje? To teke ve kuštem páže rozdielne jo, groni Katja Bytnerova.
2: Za nich jo to šojatno, si myslím. Veni gronje, ja, cínco což, ale ja nja musim drastu nosiš, abo?
1: Pozitivne stres jo ten cewe dobre mazajns a tykajns na kušte pat za farario.
3: Luže cesto doma svieše, a vedpoudňo chrýžim na kafi píše. Šeško jo pe gerej branju, kaž mame vjele konfirmandu. Pen musim pe casovem planje kalasovaš.

0: dariwa Bibliu zažiši a také nieco, ale som pytnula, no okej, okay, tak penie, wenn se také nezajmujú za to.
1: Ako ja som byla gile, som šla k mičom, kjačom, ja som mila žasvišo, a pen tom jo, penize, ja bo darik, abo slotkosti, to jo bylo ta vec, ale zapšam su to byli te luži, žož sme teko hoci mieli kontakt, viele kontakta tam teke, kaž su kmyč byli, su se veci starali, ale hoci nie o nic vysemnego. Also ja viem, ja no, jače to su važna vec, a pen to druge, kaž starišim, se nieco čoje, pen te kmyče su mesto te mame, abo togo nana, zagronite za to gele, v tom zmysle, a tak som teke to rozmila, also kušte pičku hynacini, tam nie znajom dokladnu tradiciu, a ja viem teke, ja som kmyč, also mi jaden veliki kmyčik, už je 22 let starijo, a tam je ten nanjo, kdo ni vešte to, to je teke juristicky važne, až to je važna vec, a kaž nam se nieco čoje, pen te išti se star Das
0: Zum Bewerbersaske Drastje, w jadnom paže eben ta druga kmetscha teke, also tam jo jasne bewa, als jo to starischem teke važne, als te kmetscho ki su saske. So wie teke gash nento pisho nitso kjatscham kjotku, da snaž teke přes post pön pšižo, pön pishom teke v saske rietze, to jo jasne.
2: Traditionellner Müssel zur Kmötsch Zünnischma, Torneo Jinsa Wetze Realisierowasch. Planas zu Kmötsche dobre Pschierschelle, aber Pschierswöschpne. A müsse Tag a Tag zesto wie Jimmel.
3: Planjojoto, jo, darim Gugödam, napschikwat, a k Narodninam. Alle, samjojoto wajne, dokulasch, wie Jimmel müsse Tag zesto. Ja, den Kmotsch, wenn jo stare Pschierschel wettem jo, gab nio, wenn Kmotsch bö, pön niebüsse tak zesto wiegeli. To jo, ważne sam jo. Kuschte ma svojo żywienie, a jo zabirane. Jo, togodla nie wiegimy uatze tak zesto.
4: Przy ponem szednym dniu jo mogi raz szieszko, amt Kmotsche tak uponisz, ak se to myslisz. To jo teke Ines Neumannoitz nas goniła.
0: Gleda jutz na te návogi okovo jačio to teke pičku šeško ve jadnom páže, abo popšavim v obyma v okoknušu, dokulaš ten jaden, ten jo ve gerne vúžice. A to, což na zahrupienku nesom teke tak pšavie výživo, ven jo katulski dupione a tam musete kmeči, tam k tým kmečikam. A to nesu mi do predka gronili, a ja musim gronić to mi teke šešku, pen kjačam, dokulaš jo tak veľa okovo, musim samo vetagi živaš, a tu jaču nespivanie sobu cuniš, a mam teke druge vinovatosti. A pen se vi tak a tak ves letnih letach, ak jo Corona bova, jo to vegin šeško bova, tam jo vegin luštne bova s tým drugim akove blízkost či bytli, tam smysle pen pötajm je v natúrie zmakali. Tam jo pen ten jaga nás vyšel a ja som už od šachmiva až ven nico groni, ale za njogo jo to okej bova.
4: Vesebne vít na ten pomiam ja se starýšima kmočami a kmočikami má se vie faráka.
1: Niekde přijdu kúňa na rozgrona starýšie a teke kmoče. Niekde slyším, až lúže se njame guhyšči kmočika dovolíš. A pením groním, co treba ju žiši. Až máme cas, až se jim přiobrašíme a vížeš, co treba ju. Mám listinu, A do Z, co mogu s kmečikom gotovaš? Napríklad C, ako chyžiš do familiove namše, abo M, do mrokavu glídaš. To nic nekoštujo, ale cujome až gromadu slušame.
4: Treba ju mode starejše žinca snaž hyšči veci podpire při spirituelnym kupaniu svojich žiši, napríklad přes kmočo? Skeri nic, groni Stefani Krautzolz.
1: To je přeci nadauk vysade, jaden jo ve vysade, a přes to debiš obvist schon, a ja teke zu to svejo k tomu přinosuvaš, ab mieli taku bjatstundu, abo Christenlehre, a žišetze namša, a tak dali. To šukno nie o tak ľaško, to ja viem, s personálom služimi a vecasu korúne jo ešte však k tomu prišlo, ale to je za mňa to, což vysadajo, celá vysada,

0: Zadkula.
1: Tajku Rianu Sjatki Ponželu. Zadkula je vezo tež džensatu.
2: To se te tak zupo narumoval, Klaudioso.
1: Oj, džakuju. Dvaj vulko eventaj leta serbska modžina ze sjatkami zvjazuje. Z jednem chceme so džensa dokladnišo zabirač. Wiešcie, kotry eventaj ja minju milo.
2: Na haj, jeden je na kujże pat Sputnik Spring Break Festival. Tam šako tyś to serboje.
1: Prawie, a drugi event putnikowanie do Rožanta.
2: Tam dreje je tež tož to serbo, jak pak bych rekva, my vostanemo radšo při Spring Break u abo?
1: Haj, a ty budeš nám netko pojedać, kak by, šako se tam bylo, ja či off-air medla, za to tež pojedam, kak vyružen čebe.
2: Okej, okay, tak to čini moje. Najú kolega Felix by tež na Spring Breaku, a môj smoj na kujže pak došť začišťu sobu pšine svoje. Prine mi je metanie vosreč festivalného stanovanišča, smoj dokumentovavoj, koparský turnier v Bisku pševodžavoj, a tež za kulisami vulke je mainstage smoj pokuknevoj. To sme česa na kujže pak vieselič.
1: A ja zobe, tu tež tu pravý vibe nastav, sme se našeho Franca do studia přeprosovoj. Unie zamujte za so hoďac u hučbu dženca.
3: Dobre večer, modina, a vítajte na dženciši uslanie. Ja som dženca za hučbu zamujte a tu som sa za dženciši Zadkula Special vo pravú festivalnú hučbu postarov. Dženca večer slyšite mňa s druhým Becky Hills z Disconnect.

0: No hej, Mila, nech pojedaj raz, kak by.
1: Fajn bylo, za mě by to první raz na takým festivalu a za tým tež první raz na Sputnik Spring Breaku. Po takým bych to tuž to nůh na zoněniu a začišču v těch minulých dňách. Ladaj na hudbu by Holy Priest na kůže pat můj najlubší akt, ale když ladaš na celý line-up, by tam vyzo tež tuž to odměny podle na jednom vůku teky vycekajš Zido, SSIO, Chiago a Ikimel, po takým rapovaně, ale tež Holy Priest ha Angerfist, štoša Hardstyle a potom například Zartmann v přívrunovaniu k tomu jasne mirniše a to rečukuje jenž po mainstage.
0: Hej, to by po takým zakujžo nešto podľa, když to takhle slyšu. A to nejlepší nejde 25 tisac v opetuariach, kako sú leca očakovali, sú a tak jednoraz, ja myslím.
1: Hej, absolútne. Hač na tún dyščík sredu je tež vedro jara, der suborauer, Konstitutionál nitka by pak samo trošku horco, to sú vopročo gateboard dobiaľ, zo sa nespališ a zo tej došť vody biješ, z takým vedrom pak sa potom čím rejnšo svičí.
0: Hej, teda veriu džiad na to raz, je sa festival leca vodmiu, Serbia sú na SSB kujže leto tež ve vysoké ličpe zastupení, pokupa Porsche při Bitterfeldže, to je location toho festivala, direktne při vulkým gojčovským jezoriu, Wo tu ste to nedže 2 hodiny s autom. Silica tež Serbu uľadala.
1: Ohaj, na kúži pát, zličiť je nesemo, šako bych rozbronený po veľkým areálu, ale skupinky z Vodroa, z Delan a z Horian tam na kúži pát bychu. A na jednom dňu sú sa na kúži pát nekak 100 Serbu tež raz zetkali, vo tým potom požišo hište viac pôjdam.
0: To jara kultlinči, kajš náš píchonec byl zamba oleoli, holásky vám zaspievajú.

0: V minierných dniach vodme sa po takým Sputnik Spring Break Festival. To sme již osvyšeli a vodlare od hučby na jevišču je kempingovanie vezo tež jeden vulky džil, ktorýž taký festival vúčini. Od sredo hač do dženstnýšeho sú hoščo na pokupie stanovali. To je celá kvíľa, peč nocou po takým.
1: Hej, na kúži pač, Džod by sa tež odpovedne na to přijatovač, stan z panská mata a z panský myš nesmeča poprachovač, a vy sa tež odpovedne proviant vodne šako necháš byť.
0: Hej, náš reporter Felix by tež na festivalu a na kempingu anišču s mikrofónom popuču. Zoso tam vybijú dňu tež jedne, abo tam ne pivo upije, to je vezo jasné. Felix pak je so sobotu popodňu raz serbských hoščí tam oprašal, što da sú dotaj zcela takhle jedli.
2: Ja som jedva toast, koktejl jušku, ha na to chips, ha pon šemo toast, ha to dvajdeke, ha pon pivo.
3: To je svoj čavo.
2: Hej, ojo, to svoj, to lepe klinči, hač to, also lepe svoj, hač to klinči, na kúša pat.
3: Toast to klip, ze smomeládu, a k tomu ešte podatle za spišnú energiu, a pon si ja si več koba skrým sklepnú prážené k kurvedu.
4: Ja som če nečo nejú, dokáž aj žan apetit nemám.
5: Nudle? Zes, bautzner Fixjuschku.
6: Oh, ja, nächstes Mal ich will jetzt. Also, ich hab Schellich hier, zwei Schnitzel. Okay.
7: In Ranne Toast, das ist Burger so, also das ist Chips haben wir hier. Wirklich, das ist Wahnsinn. Deike knusprig Sandwich, du hast wohl nichts.
8: Ja, es sind jedwa Nudle, Kobaski, Tvarosch, schon možno.
0: Aj či tam ni potajky menej jedža, či tam ni viace. Mila, kak je podľa tebe upadalo v minienych dňach? Što je takhle kýdy sa dalo?
1: Šajnosť z disku, do ktorýž môž hocu vodu kýpneť, přemýšec a hotovo. Svoďalo to nie, ale vo to však nenžo.
0: Aj to môžu si predstaviť. Když hač do noci svedčíš ráno, zaso kytro zále stávaš a je čopvo, to môžu si predstaviť, zo zcela tak ľohké nie, si svoje jedine čase práve zaradovač. Po příchodném zpěvě zoniče potom, kotre taktiky serbsce v opetuario, ladajo na jič při festivalu Maja.

0: Hej, hun er smidt forskellig, står du se Hostshow Sputnik Spring Break Festivaler ved minjenøgten jagt, når camping og anis shudakle kirji bobsheli, hvor toaster og chipsami hatske datlam og praženum gobaskam bliver tam døjst og podla.
1: Vizok nejja na festivalu hina ishe vumeninja, nejse šako doma ve kuchni, a tak dobiš trusku improvizovač. Njone vodbe je tež dospone hina ishi, a tak dobiš ladajo na jič, tež najprede jeden viste rytmus namagač.
0: Hej, se krute čase kirji, zaradovač, abo celé jedno riešť, kde sa brúch pšízeví. Tež to je sa náš reporter Felix voprašal.
2: Also ja spýtam te čase dožažeť, also v obedváno a večereč to doby buď, a dešem po mestom kusne što je to, a te ok, ale v obed a večereč to doby buď. A na to ja ti džujem.
3: Morano mus v otrovským klubom tu, to morano še stanemo, a potom sa mestom obudimo, a potom je najprv mus neda. A potom je to také, kúže, keď ma lúšť spravo prajná. A ešte zábudíš, že sponsáť sám víno.
4: A to potom osobínce, jo?
3: Ja si šec jara veľa kúpiu, a to prvý deň šec jara veľa jem, a potom to šec minul hod, veľa keď haja nohe.
5: Also, ja herák to s tým žešivínom, a tak ja kúkne berem, se našľadám bilkovina, a tak. Ale ja sa aj pocová, som za kukošku sebu zavrám, mám dva kýste plné, jo. Ja to dejá, ty aj spotavíneš, a na koncu špotáva Sputnik.
6: Ja to schon sputam, te jedne čase tak činška je v šitnem dňu.
7: Eigentlich hat Dominus so jes, ale môj zuvečivo praj, to nejaše tak daleko.
8: Ja, dom prajča nemám tak veľa apetit, ale môj pšačeky pom prázo doma no što jes, a poné to činím.
9: To máš rúde fáze, když ty vodne, ale to máš fáze, když einfach bier ješ. A když ten bier, když mi tam ein steak prede použíš, ja sa ublúvam.
10: Nie, poprám ja inú špijem, a pán ja žom si kus siedžo šnovať, a šat sa ma kus vodku snem.
0: Hej, hej, live, abo krúte jedžne čase, kujže činí to potakým trošku hinak. Mila sa te tež ráno najprv raz porane snedáva.
1: Vyzo nic.
0: No hej, na kujže pat, môžu si predstaviť zaso na tajku pravú jedž, netko tež zaso veselíš, abo?
1: O, hej.

0: SSB, to je kujže leto jeden z prvních večích festivalů v Nimske, s tým so netko tak rec festivalu a sezona záji, stajne sjatky so tutun festival vodmě a tak padne vun leca tež ište do měsaca mě.
1: Kajž vime je kujže leto tež tojšto serbona festivalu za hoščom a tak je se jedna skupina za leca nešto cíle vosobite přemysliva, převedžachu menujcim mě metane.

0: Hej, vi så bitter schottrusku provisoriske atamea nebijan luxuso exemplar na Instagram je možeče se obraz k tomu oblalač veselo pak pšuše meahu.
1: Jedna čeporo reo vaše govoko mea a holce sotiš vubičovahu, Damian Matik z Vaska so na koncu přesadí, aby jako mieski kraj vizo jara zbožone.
2: Also, bože, za tu moment sa jara džakone, prvný raz, tak je tým meter na Sputniku, jara spoštinio s vami, a ja ste jara veso, da sa tým ma, da sa hlinu eno reku borivač moza vašich.
0: Hej, tak so un podžakova, a tež to ešto ľudí by se to vobladalo nic vienomila, šako se tež tam bylo.
1: Hej, woprodže bez toho, so bych u vůlce za to vábili, by so půjš po kempingova ništu dále povedala. Kaž serbský bůž funk tu ve Vůžice a cak. Tam by neže 100 ľudí namistne Serbia z Vočrova, z Gonec, z Komorova, šíce tam bych u.
2: Ty vodrovské, radvorské, šajné štúdie, jo, jo, máme všetko samce tradície, my sme všetko Serbia, máme všetko romány zvýšimo, spiačené mese bu.
1: Ale tež Nimce hoščo festivala, kýž tam nimo džichu abo podľa stanovachu, so Serbom přístupichu, so informovachu, subu placachu a se serbsku hudžbu ľubič dachu.
2: Chci tak no pokaza, so mám einfach ako Serbe jara krásne tradície, ha jara veľa zmysa da, ty tak nešto činč. Will ich da sein, muje, will ich da die Nucci, denke ich, dass alle change. Also, mutten, jo, Jens hat einen Sabotat, schien ich, smo, samme Jahre, will der Ricker.
0: Hey, dort la klinchi niemals satt im Sommer, so mehr, mehr dann hier nach Sputnik Springback Festival, du tech, so Traditius Dutch.

0: Mila, sme netko cywe čas vo SSB festivalu Rečhawaj. Ja mám netko dejší ešte neko trepraščná na tebe.
1: Dobujas trachmeč.
0: Dež nám ničo spojedač nehraš?
1: Radša nic.
0: Stano lepe tak. Dere, prene prašenia sme runie hižo svišeli, što pola modostných klietu na kujže partner sme pobrachovač. Što to pola tebe je, Mila?
1: Svunčná krema na kúžbat, dokes hosnia dola kytrojara spaliwa. A či tým de jena viešľauka, potakým nimsce jen fecho, dokes by na ňu vopode jara horce. A za nuc, dokes by vynoce kytro zima, potom jen duje pulovo a jen duje kolu hišče raz k tomu.
0: Aj, to sú dobré vece, ten treba sa musú. Daleko rúme od sam, kotre je so tým jeleca na lepe ľubiu, Prede se hižo o tem rečava, máš jedne top 3 zame?
1: Hej, moje top 3 bych hu Fellow, Ikimel a Holy Priest, ale ja dom preč cokone šitke act, gysen sehr, wo bladawa bych hu jara dobre ha dana lada bevo projete špola šitke jara cool ha jara fein.
0: Hej, to sú znate ľudí, tých jen znaje. Dawa ja wieso tež przeco špatne oko Miki, snano je so nešto kradnu, abo što ja wiem, snano je so nešto z koncu, abo pola tebe šitko išče tu?
1: Hej, tun paviljon pola nás je so pon na poslednju z koncu, ale havak sm ja ze šimi vicka Miki si snia spakvala, tež zaš ročo pšiova.
0: To neklinči špatne doba rec. Na koncu, wieso najvážnejše, što bieše najlepší oko Mik, kletu zas na festival, he?
1: Ja bo prajva, so bych ju šitke vokomiki jara fajn, bo si betun zrobane čas s přečelkami, ale tež de akts bych ju vopraže jara fajn. Ha, ja bo prajva haje přichone lito zase na festival.
0: A ja si myslím, ja si tému doječ tam.

Zadkula. Nima le cite sac veribych z katolskich wosadow jedzenca na siatkonej pondzeli znowa do Rožanta putnikovało. Radovský wosadny farar Beno Jakubaš je jako wony celebrant Božu mšu svečił, predoval je nevelčanský farar Michał Nauka o Mačeri Božej, Sviatej Marii, kotraž so šakowe rožence o sebe češćuje. Votovali su Božu mšu kromeja a dujore radovské wosady. Putnikovanie siatki pondzelu do Rožanta je najväčšie serbské putnikovanie od leta na čisto džuježesač, svejča veriví, kemše na putnické vúce. Při letanišču v Letonie je so piatk letuše zetkanie VW-u zahajivo. Leca je to miestem cítste raz, so přijedu tisace šoférov a šoférkov se svojimi ježdidvami do Hornie v Užice. Miest druhým jachu tam wiki natvarené a tež přes celé konce dženia, to išto v ubyčovaniu. Tvorstvo Zorabia Lipska ma nové předsedstvo. Na zromadžizne vúzvolichu Cyrila Marka za nového předsedu miesto předsedka je Leonie Venclec a vo finance stará sa v příchodze Katalína Vonorec. Dále bu předsedstvo rozšerené z příradu, zo sa nadoky lepie rozdeluja a koordinuja. Štvrtk přepošuje Tvorstvo Zorabia Lipsk na svoje miemetanie. Niedzie 1500 młodostnych w Hornej Łużycy za nowe wukubanskie leto jeszcze wukubanskie miestno pyta. Każdżeli agentura za dzieło w Budyżinie je tu chwilu 1300 swobodnych miestno. Użadanie wostanie, co chce kujże ceci, jedne z 10 najbóle w oblubowanych powołaniu nauknyć. Tohodla je napríklad za autových mechatronikáriov veľa viace požadaniu hač vukubanských možnosťov. To ešte od svobodných miestnou je ve okresom aj Budešin a Zorec, miest druhým hišče za vukubovanie prekupcov v drobnom vykovaniu, předavariu v rieznictve a šelakých elektronikáriov. Zadkula. Neusy, zeusy. Každú pondelu.

0: Kaj sputnikowanie do Rožanta, kaj zwiecenie na Sputnik Spring Break, tak słyszatejš Biskecach koparski turnier Krúčiky s jatkam.
1: Přes 40 let je tam hižo koparski turnier vonkulnych so.
0: Tež dženca tam zaso rajachu a to hač do krótko po 8 ich čorla tak do. Náš reporter Franz je na místne a nám to rozkvače.
2: Hej, Jens, jeg er så ved Biskecach. Større stutze Goborski turnier na Sjatkach pjørt, at der er vores mustfam i z Nøje Vjeski, z Voklets, arbejde i z Nibelčic, og har gaj svišiče svečer Nøje Vjeskjenja tu ved Bozatku hižo kitro jara, dokke su se måli pokal do Nøje Vjeski hulvač, a su så, hej, su se tutum pokal te zaslužili, přiminitko tu rajo z Mústva Nøje Vjeski, Milano, jak dašte ho to zdokonjeli do finála? Šinč.
3: Haj, musel poprom, přes co dženike, jara dere, sputali rač na tutim rajnišu. Je to trudy tegu šeško, se ja myslu, ale nám je se šeca sporadžio, nekak te rota cilič, ha, smo takti daleko šišli. Ty mústvo dženca to poslal nekak, ha, haj, náš kapitán je se po dizaniu a ponče, bo tu nebosni spirit je tu, Du bist gut, du bist.
2: Hey, ja, geist in Milan, der Unie, ich prajo, jetzt soll ich Kapitän Philipp Schiemann z Ranio, ato Kitro Czeszko, mienuze przywoje, tak so du bist, nur so Auto na Rheinische Pschirc, a tak bist ratisch troszku przewamana, za nekak 15 Menschen, ale to nie bist jenniczke z Ranio, to Unie, jest z Ranio Benno Retze, mienuze tejś przywoje, Unie z Rajorium Rożenczanskiego Mustwa Roma Dżeresno, Du bist ja da runter nur so lecker abschiedet, das ist Helikopter ums Dresden. Hey, da jetzt nala du tu, hey, troschku skepsaut. Der muss was so der neilebste Stotchnerli, da so muss ich das so nach und zu neuer Weska. Pschessadic, Walkletchenio, wo du bechusse, potekim, druje miestno, a na zetsche miestne Pschessadichu so. Rožinčenjo, oni dobuchu, da runter wird zeleniu jednatko, pschetschio, sulschetchenjam.
1: Hajme so wieso nadziamy, so so rajaram, za so lipedzie.
0: To szako so wuprodzie kujże na stroży.
1: Dobyczo letuszeo 44 turniera potekim je Noa Weska, 21 odzin cinače Janka Hanka, wam zaspiewaja, spiewu rozsudy.

0: Včera nas jatkone nedzeli je so v nimskich bazicach 41. jatkove športove svedžen vodmiu.
1: Tam sú za búlom honili v kopajnce 10 mústvo a v volejbulu 9 mústvo.
0: Mies volejbulistami nastupí druhý raz tým Serbská raketa a holca mi radšo šport vieselo a dobrá zromadnosť. Ale tuši finále runaše so loňčemu nastupí šte za so Serbská raketa přečivo píč tým Barut.
1: Leca pak přesadžichu so moži Serbia ve finálu zúverenie a hudobychu sebi v nemských bazicach tak prajne podestové miestno.
0: No, ja by prajva, voni hižo za beach volleyball rúturu zadkule zvučuje.

0: Piatka sobotu by w Budyšinie promi popuču, okejdem im přidać, to su jenež insiderojo v Bidželi.
1: Mario Testino je fotograf a poprom znate za to, zo fotografuje a fotografuje svečo znatych ľudí, napríklad Kate Moss abo Lady Diana, a je wiele hišo za magazina Vogue a Vanity Fair fotografoval. Niekotre firmy pak z ním nakvilnie dživali niesu, dokež je svojemu vumietovanie Umetovalo nezúživanie, to by ve času MeToo hýbania.
0: Časopis Zeit opisuje jeho ako najúznamnýšho nadčasného fotografa.
1: V zajšich letách pak je húštišo raz všelakore národné drasty z celého sveta před kamerou a prípadne je tiež na Serbu přišo, je sám zazvonil v budeskej serbskej kultúrnej informácii.
0: A podišo je potom jeho tým romadže ze ski zestajal šúting horňo, sredžno a deno serbských drastov.
1: To šo by piatka a sobotu a to dajne v serbským ľudom a ksamblu. Nitko so fotavuja, zotiruja a dobuja so potom vozjevič, to nemôže Mario Testino hišče riec.
0: Když pak tak daleko bude, prajme vám to.